čistopočí, zisklovně pracuje a vrocně samotný. Jak se dobrovolně a úplně zřekne věcí, o kterých tak velmi tuží. A nech nosí při sebe gáfla. Pre tých, čo zišli z mysle a zbláznili sa z toho, že nemôžu mať vec, o ktorej tužia, je veľmi užitočná zmluva lekárska. Nech si tri lety vody z nej pridávajú svojho obvyklého napoja ráno a večer.